mam začišť. Zo nemalve kuždym titulač dotal, so jevi nekajke heslo všetkým piškam dženca Gino. Když potom tla, a ja mám sete potom po 30 kilometrach alebo 40 kilometrach, když si myslíš, a te posledne dženca, co čanu, všedžaš, če my so vám haj palce tvočíme, so je džencnýši džen spomožne, tiež ze spravy hudžbu džen najlepe na vúšo maj snano. To je potom, když mozle. Majka, ja chcú sam byť sam. Matias Kisling to obšipodla bie. To je Andrea Špitanková, dovera kajš povias. A derie je na zemi. Hanka Rilce nás spieva. No a ja taký tuto ľuk vodčopleniu. Je k nám dušo přes vlky hat menšinu pobydl k nasledom Flowrider. Low, low, low, low.

0: NDR Sakska, Serbski Rozvoz.
1: Z Janom Rehorium, že sa žena posedmiš.
2: Vukoda Sakske, lohko atletické mištostva, dženca v Budešinie na Mönke Cvúce, Slavia Marš, dženca ze startom a cílom v Horkách, kolesovarské vúbeđovanie, Júce v Kulovie, Zadkula Beach Volleyball Punžilu v Roklecach a k tomu předposledný vinovatostný rajný džin v športovej družinie Kopajnca a to na okresný Runinie. To je tola raz písaný športový poskytk v příchodných dniach. Dženca dvimaj nastupí v okresnej klase Koparské zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podňucioch zavizda sudnik Mike Ruprecht v Kulovie Rukulovských Warriorov přečivo hosčom z horného kraja. V samsnym času Raja Pančanc se koparjo pola rajného zjednočenstva Huska hodži. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparský derby v Male Šecarstej v rajnem pláne v okresnej ligi dženca po podňucioch. V Male Šecach pola načelníka štafle 2 Raja koparjo z Radvoria. Vinovatostne koparske rejúce nedželu na po jednačich LSV Hore Sokol Ralbice Horky, na po jenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vúžica a jenej rajné zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Ráb ševedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakončí so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece ve okresnej Vyšej Lize.

Štyrinečine do napu sedmich je netko pak skoku skočiť do Velbika a si vobladať, što tam v Polcach steji z vodného snano, tež hižo k obědu. Dobranie přeje Sapský rozhlas. Mirčin Meclich spiewa.

0: veliko su na rinčo podje, što zrozumiva, ali nicht u Zavarič, pa tež dobi. Dobro, nje vše je Savski rozvoz na pus sedmih je.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V krabatom mlokovom svečove kočinje su čara zastuperio zvjazkovi a krajnije kajštiš žunskih a ratarskih zvjazku dženzniši civonimski džen votevrenih dvoru votevrili. Tak vobljada si neđe 150 hosti dživove votpihi v zavodže. Vjašk čarovša zetkanja biše prudiva diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoj imaše so mjestrujim sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kajštež Petra Benkemforova, prezidentka zvjazka žone na kraju. Bučovaca ustajenca Svoboda Giva Serbskeho instituta je svojbiju 5 let na 22 mjestnach v cioch krajach ustajava. To zdjeli Serbski institut ve svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2020 bi mjestrujem ve Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbskeho instituta dr. Jana Binjosova. V dvurečnej vústajence je na pjatnače táflach serbske národne pracovanie mjez svetovým aj vojnom aj vidieč. Skladostnie dlhé noce kultúry džencové Budešinje otvárajú v Budeským kamennom domie. Bobry načinia v rekách vázovské gmeny problémy. Na to skečný vesna nosta na posledeniu gmenskej rady tuntečen. Zvieratá sú sa jara rozmnožili. S tým nastanú miestrujem problémy pri obhospodáreniu hatu. Bobry sú škýtane a nesmeďa sa ani morič, ani zešerič. Možné rozrysanie by bylo, jeli bych ju sa vulke rove vokúho rebiu a hatu kvadli, s tým by zaručené bylo, zo môže voda dále bežeč. A Bobry môli svoje hačenia tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvilu Vazovska gmena z tamnejším biosférovým rezervátom. Doromade jednače dječi je so čara na čítanským dodomdeju po budeských vežach v občelivo. Kajše zdjeli Michaela Reorjova od rečného centruma Vitaj, sú si šulaki a šulari od 3. až 4. letníkov miestrujem z Budešina, Radvore a Voklec, nožkujo pa staré mieste veže odkryli, staví z nízke zajímavostky zonili a se ze svojich serbských knihov prečítali. Športové tvorstvo 1922 Radvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopa Niko Buša, kýž bu na čarovšej vône zhromadžizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tej štamní 4 členého predsedstva sú noví ve svojich funkciách. Tak je ve příhodných 4 letách netko volibalist Roman Žisok mesto predseda. Radvorské športové tvorstvo má 6 odriadov, kajž blída tenis, kopajncu alebo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A naše povestče namakače zapísané tež na naše internetové strone rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu chvíľu pokazá živé slebro v Budešine 15 stopňov. Dženca bude jara miniate s dešťom, potom raz pomročené s plakami, so tež raz svoncové biudnia pokazá. Bude pak tež vieci kojete a živé slebro, te zaleze na maximálne 20 do 22 stopňov pohony v Užice, júce potom podobné vedro očakujeme a tež punželu. Od útory zmejme hakle zase temperatúru oko 24 stopňov.
0: A vieš, čo sa čara slušala samo potom kunc týdženia, má živé slebro na 40 stopňov zales, što včera metrologa takú kartu pokazal, a tam svidžoka to hore zajedená. Ja som čipná. To pomôže čopo. Máte široké drohy, všetkým Slavia, maršistam, dobrú, je to chyba, hodne prajť šiesbu, dobrú pokot, a tiež všetkým putnikam Zolovského biskupstva, kýž poda časov se z Gulova nasmír Rožant, tiež so sobám derie poradži.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobišče v omere 4 minčine po naposledmiche.

0: zatkula.
1: Neštene heva.
2: Skončne je za solečo, tuž je tež znova čas za našu bičturu, pođelu večo so ona započne, a to nedom ve Voklecach. Leca máme tež nostky, máme za kužu staciu motos přijotované, prýdny moto reka trikové, potek im přinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ, dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Need savage.
1: Pondelovečo.

0: Schnell Sohr.
1: Magenta Günther Holder, Sis Rackets.
2: Dobranje, lubi pschipas vohajo. Hat schon nam to hodži, aber nic, pschetzo saso so nieszto minja. Hat schieto politiska situacja, aber suto zakonje, aber nikajke pschetpise. Vietro na pschikwat, so runje tak husto a spiešne zmini. Nastupajo cirke, kotraž popravom jako jara konservativna pfači, nemože to toho runja hinak byč. Tak diskutuje synoda našeje evangelsko-lutherskeje krajnije cirkve zas a zaso vo zmine strukturu. Ale mi to, kajž je to husto pola vetra tež, přespišne, že nikak cíl leta existuje netko nové vulkovosade. Ale hisče je vulkovosada Hornjo-Łužiska hatna a holandska krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelska vosada Rakece, mer s tým sluša, za mne nezvučená věc. A netko maja so struktúry našeje krajnie cirke znova zminič. Bo daj, so zamovíči pravý púči za trebné zmeny namakaja a při tým eventuálne smylky spisne koriguja. Znáno pak dobíme Boha v našim modleniu na kemšach tež častišo vo pomoc prosiť.
1: Dobraj Günther Holder z Rakec, vena dauku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka.

přečekněme si Jensa týž do hudobného světa. My sedíme jich, dovolte mi jich, sluchajte na raz. To je Daniela Hazec, Balburga, Bahučic. Vosy popuču byč, no vězo, to je možno. Temperatury to dopušťa. A Frank Vesela, Lubos Čmidaš. Lubos Čmidaš. To automatisch ist so gut aus. Was am Mädchen auf was hätte mich an alle Dom Schiesje wie Messor Sis Horko? Dziś Slavia ma Schistcha, Zabija, Sopoda, Jana Prenistat. Po Katy Perriets.

0: Nic jedno špačky FIFA Lagenca rano sem ci honače svošava nos, lecach je ljubo nujem. Zomamo mu teko nos, ličanski honačo. Dobro, Anje, Matejo, što ti zdjeliš?
1: Znajmenša nič o honačach.
0: Dere.
1: Zastanice su štvort k dopolnja šofera Audi kontrolovali, kiž bi nevesče po A4 me spočnicu a ornom popuču. 47-letne steješe pod vlivom drogu, a policija chceše na to jesnu dovolnost zčazač. Muž pak sova žanu nevobsedješe. V Budešinje bu žona vo nimale 9 a 70 tisac euro zjebana. Hižo lonije sa ona v internete navabič dava do kryptopines investovač. Vysoké rendite je slubichu, ale po viacorých přepokazankách na konto na kupu Malta je netko šo preč. Tež ve Kamencu bychu neznači v úspěšný, tam je muž chcú riad knihu předač. Na anonzu pak sú so potom zjebario šizovili, kdy sú muži rádžili zrečenie na kredit na považič za 24 tisac euro. Nahaj a s tým bychu tež tam fengi potom fuk. A ve Skaskově, blízko Voslinka, je so štvort kvečo štonačelitne Češko zranio. On bie při tamnišim športnišču se svojim e-skuterom padnu a dobieše potom s helikopterom do Korunie. E-skuter tu nebie zavisčene a nasta 200 posta euro škode.
0: A vyšši, što sa dženca rano štenc svušava, ale so dživava a so sama prašava, ča praje svušu jenu minivocu. Tak meee. Došče a dotal tun zvuk ja ešte neznaja. To dobio ja dženca ima tajne šest podladač, že ta vodska ste.
1: De nova sličanske mini vodce.
0: No je to tak, Rene. Uvaše do rania, cimenčiny do na povosmi.

kaž piše, máte dženca ráno kotko, pošestče chyžo připovedžiu, to bude sportový konc týdženia, júce nedželu môžete kolesováky a kolesováriu pohoňovač, nic jenož dženca slavia maršistov po Sapskej Vúžice. Júce bude odbiedek na 12, oni startuja minúce ve Kulovie, či kolesovário a kolesováky vúbiedžuja sobe tak mienovaným Vúžiským kapie ve kolesovaniu a mez druhým povedže čaratež přes serbske vjeski kaž Husk, Kočinu a Salu, tu iž dobiče tež tam juce na zašlahane puče so nastahič, juce vodbilek na 12 okolo Kulova so silnje, no haj kolesuje, a snano mače tam abo tu tež hubicu vode sprihotovanu, ale tak spišne kaž suči kolesovarja a kolesovarki popuču, ne možeče istano pokrepič, 10 do 8 je.

Ja nisam se cijela vjesta. Hač, zmeja, slavija, mašišća, dženca, utrajnošća, lošća, ljubošća, sceva, poladač na to, što ješe napravo, a nalivo, puča, narjane kost, možeće to lauras poladač. Ale ti šputnice su dženca po puču, to chcu išće raz prajč, to su džičace putnice Zolaského biskupstva, kýž nitko 8 startuja ve Kulově, su potom po puču nasmír Rožan, tvokovo 10 chcedža byč ve Konjecach, tam chcedža převjesť stácio ze spiknikom a potom su vítani tež v Radlubie na podvímaj na Kemše ze biskupom. Poladamy na dzień znisze wiedro, što pisaja metrologojo, albo što wiescza z cywa iżo, żywe slibro, 15 stopniu one pokazują.

začať väčšinou po 8. Dež chce so vám jutcem. Na vás by tu náletnú gálu, dosť prošení do serbského ľudového ansambla. A to z gálu rejvenského skupín Vužičanka a Vužičanská rapsodia. Jutce popodňu cioch a ďalší kruč popodňu péčich v serbským ľudovém ansamblu v Budešinie. To bude to môžeče do to kýba svačičič, alebo potom k večeri a doživič náletnú gálu rejvenského skupínu Vužičanka a Vužičanská rapsodia.

0: Hrvatskim rytmus do dženskýšho vážneho dňa.
1: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Slavia máš, reka dženca zaso tun piate v hôrkach. Nikoci, biharia, biraki, suhižo popuču, sú startovali a netko. Mi sa zdaje to posledná skupina, kýž si runie črie šnoruje, beno šouta je v hôrkach na miestne.
2: Aj posledná skupina sa přijotuje pred veľkými rotami, kde ste Slavia máš roka modro červené bíme. A podľa mňa ste tiež jen z tých biharov, tie tri jazdy sú trošku mázané, sice tak veľa zúčo.
3: Aj vyzerá, ja som to pilne přijotoval, a s tými tri, co súša je zabežal a zadžoval, tak so nebohu žiadne mozve nastaví.
2: To si od auta od parkovania ešte či obežal a to si nekde ako zabežané vidíš, to ja nebo prajú. Ja bo prajú modro počne trošku športovať. A što ešte vidíš, Jule, ty máš samoju takú hadžicu, no to môžete jo pička, ale litro máš na krep, to uľky na krepetník, a vyle to sobou máš.
3: Nucka sú dospoňne 2 litra, nekde.
2: Benzina ist gerade so lippe beji.
3: Wieso, hey.
2: Sie muss das so da. Ja, aber prall shit geht durch. Wann ist das obschiert, wann ihr utrum der Jack shit zu sesto bei. Ja, aber prall mutje mach das da ich eine go. Schiert wat, sport wat. A sta sagt du mal lippe hodge da ka prawa lechna hujba tu no mal zapiska shit zu lara, chiole shit zu gesia so mojet. Lara ich so mojet sport chinch. A zum zapiska chwam so wo jemo nedam. Du prall hujbo na maka chapotam. Mojeme me tu. Ladajče, a my zame naše bedra domo hýbač, zo môžemo mu poriadne so ščoplič. Aj, nekde to už vás slušiť, čo pavé zamba okolo vúha, prosím, jo vaše bedra viače, takhle, Jule. Práve viačimo, zo môžemo po tej ždere, vieš, a tam osmíra nekde okolo, Jule. Také okolo, Jule. So, nicht nur so, Jakob Schirne, nach dem neuen Doppelka, hier noch, da noch, was mit dem neuen Doppelka?
0: Benno Šulta, práve taký animacijský šéf v Hôrkach. Ja si myslím, že sú dočasne znošiť sa hotoľví, kýž tam sobu veža, ale vodčoplenie je vážne a taktiež za vás holaské ce spívajú tiež v srbským rozvosu. Zamba olej, dženca je dlouha čara, radvo, vulke z džare a zaso ručo tiež přes srbské viesky, přes husk napríklad pohoňovať, ľubí ľudžo, kýž tam byli čem.

0: 8 minut do napočujúcich dundakova sobota viezo kiwam na predahačok daleko je mamaty krutko poješče.
1: Dobre ranie. Ve Krabatom mlokom svečeve kočenje sučara zastuperio zviazkovi a krajnije kajštiš žunskih a ratarskih zviazkov čenstniši cilo nimski džen votorenih dvoru votorili. Tak vobľada se nieče sta posta hostči dživove vodpihive zavodže. Mersk čarauša zetkania bie podiova diskusia na tému regionálne ratarstvo mies zmienu klime a geopolitickim nemierom. Pučovaca ustajenca Svoboda Kiva Srpske instituta je svoj bio 5 let na 22 mestnach v cioch krajach ustajava. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal ulki praj kuratorka a historikarka Srpske instituta dr. Jana Pinjosova. Skladnostni je dohoje noce kulture dženca v Budešine votorjaju v Budeskim kamennym domje. Bobry načinja v rekach vazuske gmene probleme. Zvirjata su so jara rozmnožili, s tým nastanu mestrujem probleme pri vopospodarenju hatu. Bobry su škitane a nesmeđa so ani morič, ani zešerič. Možno rozrisanje by bylo, jeli bychu so ulke rove vokuo rebiu a hatu kvadli. S tým by zaručene bylo, so može voda dale bežeć. Doromady jednače dzieci je so čara na čitanskim dyrdom deju po budeskich vežach vopčiliwo. Šuloki a šulorio cečich a štvortich litniku miestrum z Budešina, Radvore a Voklec su se nuškujo po starom mieste veže odkryli, stavizniske zajmavostky zonili a se ze svojej serbskich knihu předčitali. A športové tvorstvo 1922 Radvo má nového předsedu. Je to 48-letný kopor Niku Buša, kýž bu na čarovšej vône zhromadžizne vúzvolené. Dotajný předseda Ingo Adam nie po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní štyro členov předsedstva sú noví v svojich funkciách, tak je v prírodných 4 letách netko volibalist Roman Žisvok miesto předseda. A naše dospodné povestče namakáče dále na našej internetovej strone rune takéž v našej app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
0: No ja máme vupytanú tiež hudžbu, kotraž hodí so k svetovým mištostvám po tým, zo je dženca USA na Paraguaj noci cioch úspešne do turníra startovala. No aj a dženca večove ZDF je na 20 hodinách Katar na Švicu, po takým smieče so tiež na to veselič. Hudžmie so k tomu hodí Shakira, kýž je s tým tiež svetové mištostvá ve Mexiku tam v Aztekovém stadióne voteuriva s vulkým buhaj. Daj, daj, reka je spiju peč do napočevečiš.

0: Ma to dobre ranje? Štoda so tvoja vojčka rano ižo takle kuri? Jak on sedženja, a ty tu knija sedžiš?
1: Ach, Bettina, buď vesela, že ja se do šule nekodžiš. Netko na posledných metrach, še dymu basin přednešť, serbskú gramatiku z rukovy čašť a potom ište riadnické dživové maty. Najradšo by na knefel tvočil a cí tydžiny přeskočil.
0: Do šule viac nekodžu, ale taký knefel by tiež trude rady zaua. Dokež vi za tajki hišče vuna makane nije, zabirame so dženca dundaku s tým, kak hocu fazu šuli dere zmištrujeće.
1: K tomu nekotre fakty, kak naše moze funguja, a čeho dla nikomu nepoma, so netko na koncu šulského leta hišče raz tak rozdrič.
2: Dundako, bojeraj!
1: Psychiske čeže pola dječi přibiraja.
0: To ma zdžila tež svoje příčiny šuli. Mobbing, čišť dla známku a druhé tvorniša. Každý štvrtý šuler čuje so šule dla pod čišťom. A když potom hišče sociálne médie, kaž TikTok, Insta a ko po šuli užívaja, rostče strach za psychické korostče.
1: Moze dživaja tež spíci.
0: Když spíš, tvoje moze svoje fašky ve vove zrumuja. Važne vece so skvaduja, netrebaše informacije so hašeja. S dobrým spárom rozše potekí múdrosť.
1: Začúča trebaja přestavky.
0: Když so po skepsane kontroli raz merzaš abo se zrúdna, potom popši si přestavku a předuchaj. 3 minuty je než 90 sekundů, zase zase zmíruješ abo zo šo hižo viace cíle tak zlie nie. Potekím zvote pravidlo dys a dys raz vůboko předuchač. A hač to 90 líčič.
1: Zmůžitošť můžeš trénovač.
0: Si nešto zvierič a zmůžite do příchodného testa hič. Nie trúdy sova tak jednore. Naše moze pak sú kajšteký muskel. Přeco, když nešto nové vúspytáš, so převinieš abo navukneš, so moze trénuja a bývaja silnejšie. Šo jedne hač je to nová reč, matematická formula abo športová družina.
1: Potajkim, najprve raz na inlinere, prijet hač so zaso tematice do šule podami.

0: Španija je ta najvažnija dežnišća išće potom dne poždišo poste za koba su vonjeja. Tu je išće raz utrobne postru do vohnjovije vobore v horkach pilnim žonam tam. Peč minčinu dođe večiš.
1: Nabožne svovo.
0: Mađenca Günther Holda ze Srakec.
2: Dobro ranje, ljubi připosluchaju. Hačo nam to hodži, abo nic, přeco zaso se nešto minja. Hač je to politická situácia, abo sú to zákonie, abo nikajke předpise. Viedru napríklad, so rúnie tak husto a spiešne zmini. Nastupajú círky, kotraž popravom, jako jara konzervatívna pfači, nemože to toho rúnia inak byč. Tak diskutuje synoda našej evangelsko-luterskej krajnej církve zas a zaso vo zmine struktúru. Ale my to, kajž je to husto pola viedra tež, přespěšně, že někak 3 leta existuje netko nové vulkovosady. Ale jistě je vulkovosada Horňovúžická hatna a holandská krajina, ke kotrež tež nása bývša evangelská vosada Rakece, městem sluša za mě nezvučená věc. A netko mají so struktury našeje krajinie círky znova zmínič. Bodaj, so zamovíči právě půjče zatřebné změny namakája a při tým eventuálne smilky spěšně koriguja. Znáno pak dobíme boha v našem modleniu na kemšach tež častišo vo pomoc prosič.
0: Dobre, Günther Holder z Srakec, v nadoku a zamovitosti Serbsko-evangelského vosadného zviazka. Cia pomínčine do 9.

0: Jenož dere so dženca tak nepregluje.
1: Vedro.
0: No a tak, vostane dženca přes cíbe džin, desadis može so tež pokapotač skýre. No a potom tež přes přípodňo vězča metrologojo a potom hýšče raz popodňu temperatúry dženca ve špice 21 stopňov. Jutříša nedžela, to stantujeme se svunčkom, potom so votranja zaso svunčko zmínie vostane šíro, deštík so přidruží, věcík so přidruží a navečo potom so zaso na spanie, na spaniu svunčko. Pokaza, die Spundela je skirje vužna. A pšichodne konste dženja potom ma so pregluvač haj 22 stopňu.
2: 9 Uhr.

0: Jedna čmenčinou počuje Češtia.
1: Polícia z G.
2: V Skaskowie, blízko Voslinka, je so štvort kvečo štonačelitne Češko zranio. On biepši tamnišim športnišču ze svojim e-skutorom padnu a dobieše potom s helikopterom do Korunie. Zastonice su štvort kdoponia šofera Audia kontrolovali, kiž bie nevesče po až 4 mes poučnicu a ohonom popuču. 7-14-letne steješe pod vlivom drogu. Polícia chceše na to jeznú dovolnosť zčázač, muž pak s svažanú nevobsedeše. V Budešine bú žona vo nímale 9,7 000 € zjebana. Hižo loni je so ona v internete navobíč dáva do kryptopines investovač vysoké rendite jej slúbichu, ale po viacerých přepokazankách na kontu na kupu Malta je netko šitko preč. A tež ve Kamencu biechu neznačí v úspiešný, tam je muž chcel riad knihu předač. Na anonzu pak sú so potom zjebario přizvili, kde sú muži rádžili zrečenie na kredit na položič za 20 000 € a s tým biechu fenky potom fuk.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Wukodosakske lohkoatletiske mištostva dženca v Budešinje na Münkec vúce, Slavia marš dženca ze startom a cílom v Hokách, kolesovarske vúbeđovanie júce v Kulovie, zadkula bič volejbul punžilu ve Vroklecach a k tomu předposledný vinovatostný rajný džin v športovej družinie Kopajnca a to na okresnej Runinie. To je tola raz písaný športový poskyt k příchodných dniach. Dženca dvimaj nastupi v okresnej klase Koparske zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podňucioch zavizda sudnik Majk Ruprecht v Kulovie Rukulovských Warriorov přečivo hosčom z Hornieho kraja. V samsnym času Raja Pančanc se koparjo pola rajného zjednočenstva Huska hodži. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparski derby v Male Šecarstej v rajnym planie v okresnej ligi dženca po podňucioch. V Male Šecach pola načelnika štafle 2 Raja koparjo z Radvoria. Vinovatostne koparske rejúce nedželu na po jednačich LSV Hore Sokol Ralbice Hoki, na po jenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vúžica a jenej rajné zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Rab ševedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakonči so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece ve okresnej Vyšej Lize.
2: Jan Rehoze s sportovými pokývami Serbskej Vúžice dve pobídl k nadžesač.

Podjesać mieću novu do na podjesačiš. Kinti za svitovými vyštastvami a čera při oráklovaniu ve Kočinje sme o tem besadovali a povedali, že je nemský vrota Manuel Neuer pravdepodobne najstarší raja, kýž tam sobou skutkuje lieca. Nie, tomu tak nie. Ja som extra ište raz poladava rune, što je leto starší. Ja praju skročenku CR7. Cristiano Ronaldo, zjena štoci letami, je podľa. A vun ma se svojim mústvom portugalským vulke ambície. Vun praj, to je vážne, zome skupinu jako prini zakončíme. No haj, a portugalska nastupí ve skupinie K. To reka, oni dobia porazeč Kongo, oni dobia porazeč Uzbekistan a oni dobia porazeč, to ja praju, to nebude snad celé tak lohke, Kolumbijsku. No a potom ladame dále, kak so za Portugalsku sceba potom leca bubie a tež za Cristiana Ronalda. No a to je šon René, tež je mu přiladovač, kak kopajncu raje. René bude přiladovač, tež najprede raz nemské vubrance, kýž nedželo nastupí juce na Curaçao, je na 20 hodinách. Tom Bartels bude váš komentátor. A to ve ARD.

0: Magenza, Günter Holder, Sis Rackets.
1: Dobre ranje, lubi psipasvohajo. Hatso nam to hodži, abo nic, pšetso saso so nešto menja. Hač je to politiska situacija, aber su to zakonje, abo nikajke předpise. Vjetru napšikvat, so runje tak usto a spiešne zmeni. Nastupajo cirke, kotraž popravom jako jara konzervativna pfači, nemože to toho runja hinak byč. Tak diskutuje synoda našeje evangelsko-lutherskeje krajnije cirkve zas a zaso vo zmine strukturu. Ale mi to, kajž je to husto pola vjetra tež, přespišne dže. Nikak cíl leta existuje netko nové vulkovosade. Ale hisče je vulkovosada Hornjo-Łužiska hatna a holandska krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelska vosada Rakece, mer s tým sluša, za mne nezvučená vec. A netko maja so struktúry našeje krajnie cirke znova zmenič. Bo daj, so zamovíči práve púči za trebne zmeny namakaja a pri tým eventuálne smylky spiešne koriguja. Znáno pak dobíme boha v našim modleniu na kemšach tež častišo vo pomoc prosiť.
0: Dobre, Günter Holder z Rackets, vy nadalku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka.

0: Dođe sa čih je, a to rikam...
1: Vedro.
0: So Mati Dženca išće raz na Vedro polada.
2: Tu kvilu pokaza žive slibrotu. Budeš in 17 stopnjo. Dženca zmijeme takle maksimalnje 21 stopnjo, a buđe jara minjate s deščom, potom raz pomročene s blakami so obiju dnja tež raz svonca pokaza. Vjecik nas dale převođa. A juce podobne vedro vočakujeme tež punželu minjate. A hakle od hútore zase temperatúra hačke 24 stopňa.
0: Môj všemoj spomožný konc týdženia nič zabečujúce přenošuje srbský rozvoz originálne svedženské kemše 80. evangelského cirkvinského dňa z Janskie vosady ve Vojerecach od 10. a cvedžen při zamknú so potom tiež svedženské zaredovania vo sebie ve spaloch. Mieči sa rene Božeme za džencišu sobotu.
2: Božeme.
3: 10 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
4: Mit Andreas Kalb. Schönen guten Tag. Sachsens SPD kommt zur Stunde in Dresden zu einem außerordentlichen Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei eine Debatte über die Bildungspolitik im Freistaat, wie MDR Sachsen-Reporterin Beate Dietze berichtet.
5: Die SPD will trotz sinkender Schülerzahlen die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer zumindest bis 2032 stabil halten. Schulen im ländlichen Raum sollen erhalten werden. Eine Schließungswelle wie Anfang der 2000er Jahre will die SPD